od noci zladujeme ište raz krutka na čerauši večer, hajtom jachu, s božo s vedrom. Čera roženče, jako raje, še so tam beach volleyball, posledná stácia, beach volleyballu je tur rádia zadku leto bie. Ahoj, bie pomručené a tak vicikojte, zo mejach zdela začíš, zo môho so kúždevo komik, podešťovač, ale nie, vosta sucho a s vicikom môžachu či rajorio a rajorky tiež dosť derie vopkadžeč. Dženca, nienže tak vicikojte a tiež nic pomručeno, znamenča přes cove dženic ráno išče nekotre močele, potom pak cove džen svonca a z 23 stopnjemi skončne zase raz trošku přijomnišo, juce potom 25 stopňov dále viele svonca a smir konce dženia byla kujžde džen oko stopienkaj abo 3 stopnje čoplišo, sobotu potom zase 33 stopňov a hoco. No hej, rezime čarovše je stácie beach volleyballuje ture v Roženče, mám nedom po příšomnej hučbe za vás. Najprve pak poľadáme, što Mirčin Aitner tak do Lučini. Je to práve učitám z titula, co rado uspí, vedel k našestie.

Haj přišel na týden reka po takým vůlky finále Miłoczycach. Přizevenská fáza za junio se včera večer zahýva a tu išto přizevenko je hižo dojšlo, jsem hůně raz poladal. Jeli mě šo nemlí a se nesem zaličil, je jedné místno ještě svobodné tu časně, ale tež čakanskou líščinu budu zavěstče abo zvěstosťu nastajíč, tak so páče, so můstvo odpraji má tež 21. abo nano samo 22. přizevenka šanzu so tola na finálu občelit moc. A z čehovace umenenia dobí můstvo spelnič z Prynja, z česo dobili junu na jedné z našich stácií občelič a soburač, přitom líči měno můstva. Ciorajorio abo cirajorki z vašeho můstva dobia serbsce moc. Z ceča kužde rajor abo rajorka vašeho můstva má nad 14 letami byč a kužde můstvo dobí znamenša jednu ženu respektivně holcu měč. Přizevič můžete so jenož přes mailku na zatkula@mdr.de a nezabudžte nám napísač měno svojho můstva, kajštěž navodu a jeho kontaktové dáty a když bude novostka, napísajte nám prošu cí hesva k vašemu týmu tomu. My chceme vědět, zvodka ještě, jak je konstelácia můstva so namakala a snadno tež, jak husto raječ volejbůl a jazz cova. Potom máte znanou šanzu na jedné z posledních místno za vůlky finále beach volleyballu je tore přišenou pondželu Miłoczycach.

0: Je napošestčih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Milan Grojlich.
2: Na letanišu Kamencu je předovzače JMB Aircraft zajšve konstiđenja nove hangara a byrove tvarenje vo teorivo. Leta dvoja hala je po informacijach firmy 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim byrovom tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih letadvo, ki štvarja české. Kamenc je jeničke rozširenske miestno po CV Niemske. Do nového hangara je předovzače dobre 2 miliona euro investovalo, imali pohojca Búvod Sakský je spichovaná. Nové dvorové v obchod ve Ralbicach sú vo turistu a domorodných tere přivozme. Kaž rekne mi čelka Angelika Frenclová, maja miestem na 500 produktov vo cicečí závodov a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov, mest druhým z Kroščic a Horska, poskyčuja miasové tvore z Vojarec. Tež rožk za dáriky je obľubované. Najnovší poskytk je šokoláda z liešče pola grotka a tež e tankovanie sa ižo tere přivozme, tak Angelika Frenclová. Sič za srbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvilu na prošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národnije draste fotografovali, kak so z obleka v dvemaj variatomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s pezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Rejorjová, kiš je pola zári za příručky národnije draste zamovita, je to mestem druha taká brošurka. Prednia bievo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalšie príručky vo inajších národných trastách maja nastač. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač bieše miestna. Ciom celkam dobiachu odprajíč, dokež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 bie dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kober s džoku synom a přečelemi svojby. Modostní Roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnískeje vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letu šeje být štúre. To bych upověst ček, iž namakáče tež na naši internetové strony a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Puče naše končinie sú svobodné tiež pyskače, pri pučach nestia, vizopak môže sa to bioranja zmeniť a jeli potom nešto uľadače, prizoče sa rádi polanajú pak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. A pak přejmoj vám Milan a ja dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Si ponapo, šestčich je Serbský rozvoz, přeje vám vizotýž dobré ranie.

Hej, nic je noj šve Rožinče, ja sa čera večer športovalo, ale tež v Birmingham je, a to tež hač do noce. Dobre štart za nemský tým to bie čera při EM Lohka Atletiky, na prvním ubežovanským dňu se dašte direktne dvě medály. Florian Brem biežeše přes 50 metrov celen je očakovano k slibru, jenojš Jakob Ingebrigtsen bie spiešnýši, a kulostokorka Jemis Mabry dotspie z 19 metrami posta bronzovú medaliu. Gina Lückenkemper a Rebecca Haase porno tomu přes 100 metrov v pofinálu von zlečešte, ale Lückenkemper bie pšiušim spokojom, šako bie zranenia dla lica tak a tak v češkej situácii. No aj, a Jensa, že viezo direktne dále, vo sebie napiate z nemského vida, budže Mietaniu Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummels dejetaj od nekak 10 po 8 večer finálu a mataj tam šanse na medaliu, tež přes 100 metrov muži je Nemska zastupjena. Finále bude Jensa večer krotko po cibidlku najednač. K tomu steja mjezrujem tež 5-10 metrov žonu na planje a finále přes 100 metrov ze zadžiokami a išče viace. Jensa Vusova CTF a přidatne tež išče EM Puanju z Paríza beži po takým môžete si by kvázi celý deň live šport vobladač. Jeli pak mače inajše preference mám nedom popříšený hudžbě, pokývy za vás. Yeah.

Pačara bi na putniske vúce v Roženče, Hokatok, Jensa, Sušice, Vúčarjo, Kubvarjo, kajštež, Niedeši a přiťaní pedagógojo, ešte raz do Rožanta přeprošení do tamnejšie cirkve. V 18 hodin svieči sa tam Božá mša a přizamkne sa rozmova na zároče. Štúso za archeológiu zajmuje môže Jensa večer kamienčanským elementáriu, po takým tam zapadno-úžijským muzeu. Nimo poradač tam punže mienujúce od večera 7. vo studniu Gestevec. Archeológa je skrajno zariada za archeológiu, pritom ujasnitaj, što namakanka vo času přednedže 3,5 letami přeradža. Jutze svedčí farar Benno Jakubáš kloštorskej cirkvi Noe Cali. Němce Noe Cele doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šu srbskej rieči. Na ňu sú veza tiež všetci ďalší přeprošení. Kino pod hovým nebiom zmeja jutze večer zase o Čornom Kumcu. Večer dževečích pokazaja tam Štekalfish Fiasko, nové Eberhofer krimi, kýž tiež akle do kina přinže. A štvrt k samstnom času, po taký večer dževečích pokazá so film, kýž bie před krotkým akle kynie, Vouči krimi Glenkel. A jutze večer som mesač parciálne před svonco sunie do DZA s partnerami svieči. V Bivej vodže zmeja od poponia štyrioch při Veži pri Češkej hore je svojbný svedžin s teleskopami, experimentami a live učbu. A tiež pri Krabatovom mynie Čornom Kumcu zmeja vo čtyrioch svojbný program kovo okolo astronomie a vopkečbovania svonca. Zastup je darmotný bivej vodže kajž tiež Čornom Kumcu. A tam Čornom Kumcu přenesú na vulkej pvachče nimo toho tiež totálne začmiče svonca, kýž bude španiskej vidieč, ale to sa na tiež nešťa je.

Haj a votach wesela so zawieše przez sledovacu poješć v starom šadovie mies Storkovom a Lubinom maso viaca hač 100 let staré šprebine přepvau. Nemce šlojze nahunač. Pomnikoškitana připrava z leta 1901 je českých škododla hižo zaurena. Oktobre maja potom tvarske dživa za novotvon štartovač. Niedže 17 milionov euro investuja do přepvava, když má čomový turizm zase voložič a nimo toho přitom pomač, vodu lepje za vota ručo džaržič. Přidatně tvára tež přípravu za pučovanie rybou, takže maja ryby prýný raz po viaca hač 125 letach zase celoletnie možnosť od kšivie šprevie přes Neuendorfský jezor hač do vodu pučovač. Hotové byč má to šitko konc 2028.

0: Важне слово.
1: Маженца Енрико Ханке звауха.
2: Што то докладне река Христос се счеховач? Можеш прајч, со је то вјаце хач вонко на вец. То је засадна змина својского живења. Што ж се Христос се счеховач, треба довиру до јего скуткувања. До того, со вон нас по правом пучу пшеводжује, а пшитим пома јему подобне состач. Když do světa svátých poladáme, namakáme ženu z 12. listotka, která šmíješe tajku dověru, svátá Clarissa, na kterouž círky dženca spomíná. Voplivovaná od prydovaního svátého Franciskusa, je se takto Kristusa zalupovala, co je se bohatého živěňa zdala, dokud je pytnila, co je Kristus více hodný hadšo druhé. Co starého živěňa zdač neby na škodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dověra pokazá so při nadpadže na klošto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je věrnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napřečo. Nic z člověskeje moci, ale dokéže vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež svätá Clarissa nám dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič, na koho chcú sáčiť, što ješ Kristus je dověria, nezubí ničo vážneho. Dobu, že převodníka, kotrež če ženie samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Vauha džencnišim nabožným slovie, na roku a zamovitosti bačenské osady. S tým je mnodom cimienčine, no šestčich.

A s tutemi spevariami a spevakami džedale. Zofia nam zaspeva tu jodinu dženca. Nimo to Mario Hess, Satelit. A Zuzana Klimšec, Svet je polne praženjo. Oj, pri zamku. Bude pak druhá Zuzan Hempelová měnice, vůlkotné je živěně. Tyž tomu přivosuju, 8 po 6.

0: Dawa jo 6 jawa. Huka bai no bai, ha woka jo bawa. Ha druda ona prawa nik pa mi šesta in skor radšvač.
1: Hač dosrič 80-tych let je honike cach dživava. Potom Lipsku na literarnym instituče studovava, a po politickim přeruče NDR započa svobodnje spisovače lič. Štož dženca na jeje narodninskim liče leži, je si sama dariva. Mjestem vůznamna spisovačelka, přeložarka a vo sebe basnica je vozjevíva 6 sarbskih a 10 nemskih basnijskih zbirkov, 4 dživadvovery, prozove a publicistiske tekste ve vobjemaj rečomaj a riad přebasnjenju ze svojanskih rečov. Přitom vidži vona zvisk me svojim njedyšim skutkovanjom hornistvje a basnjenjom. Za nju maja svoja vjacore voznamove vošte, žro maso z njih vůryč, tak kajš brunica ze zemje. A to se žada kejčblivého čitarja.
2: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kiš drbi se recipient za sebe takrec votorič. To, što je so přespěšne rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma čvovek so sam na jeden literarny tekst nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelake vošte literárneho teksta votoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase džedžiš, stane všetko spíšnišo a spíšnišo so verči.
1: Štojši je basne napríklad vúznamenia, zo raje si s vobimaj rečomaj. Zo pýta za starými votoznatými serbskými slovami, zo si bohatosť bajkov odkrýva a zo so kritisce zabíra ze žunskými vosudami. A ze šednym serbsko-nemským živeniom, kýž nazonia jako mač a miestem dávno vouka. A dy so jej najlepie písa.
2: Večo ja husto písam, dokýž môže ja lepie moje mysličky romáčiť. Ale ja nemám šec časa písanie. A když ja dlho čas nemám niečo písať, potom som ja trošku nespokojná. Ja tak ráde písam.
1: Štož si netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so mylí. Vod samé je svoje nemôže so zaživiť. Voto je so manželsky ze svojim zdu staral. Jeje vúdožky z vozivinju, mytov a stipendiu sú skýry telefónové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
3: Basnica Róža domasce na svieči dženca svoje peča 7 džesačine, šo najlepšie prijete ješ srbský rozvoz.

0: Štyri menšiny do napu sedmich je a priet hač vienujeme so potom napu našim poviesčam. Zabierame abo poladame raz, čím so policia zajšvedne tak zabieraše.
1: Polícia z G.
2: Na štyri mes voni Boršču a Budišinom sú sobotu spiešnosť šmírili, 100 je tam dovolené, od 5400 mírených ve 6 hodinách je 10% prespiešne popuču. Rekord dňa je nastajú VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dáva dipkaj 480 € pokuty a mesac bez papierov. To runia na A4 je policia nedželu ci transportore zviesčiva, kiž mijachu převele nakvadované. Transporter Ukrajiniana bie 800 posta kilo přečešky, šprinter z Polske je 1300 kilo a další Polak mieše samo nimale 1500 kilogramu převele nakvadované. Žice cion nesmie džachu tak dalječ. A při budijskim spiatim jezoru je 67-letná vodžaka Renaulta nedželu večer do odpadkového boa zajeva a 1000 € škody zaostajeva. Žona je so vodsaliva, po pokive svietka pak sú ju spiešne namakali.
0: Tak daleko potekím z dželenky policie, za cimienčin. Sleduja poješče.

0: Je naposled mich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Milan Greulich.
2: Na letanišu v Kamjencu je předovzače JMB Aircraft zajšve kunstiženja nové hangar a byrú tvárenie vo teorivo. Letadvová hala je po informáciách firmy 700 kvadratných metrov vúka. V podlanským byrúvom tvárenju je tež letanská šula zamestnená. JMB Aircraft je belgijský zotovér ultralohkých letadvov, kýž tvária v Českej. Kamjenc je jeničke rozširenské miestno po CV Niemskej. Do nového hangara je předo zače dobré 2 milióna euro investovalo, nímale pohľca búvod Sakske je spichovaná. Sič za srbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na brošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolské národné draste fotografovali, kak so zvobleka ve dvímaj variantomaj, jako malá družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Zonia Reorjová, kýže pola zári za příručky národné draste zamovita, je to miestem druhá tajka brošurka. Prinia bie vo evangelské rejovanské drastče budiské končine. Dalšie příručky vo inajších národných drastách maja nastač. Za areál niedešeje najstaršie šklenčarnie miesta je bieva voda niedko vúpisava vodkrvanské dživa. Kaž miešanský zariac džili planuje mes druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedešich tvárenio sú tam hižo zotorali. Šklenčarnia Gielstorf hütte je 1872 nastava, jaca hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnie zmiene. Na beachvolleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přije vohač pieše miestna. Ciom cilkám drbiachu vodprajíč, to kež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 je dobečer čera, to je Sernjančan Andrej Krober s džoku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické jevuky natvarili. Přichodnú ponželu je finále letuše je bičtúre. To bych ju povesče, kež namakače tež na našej internetovej strane a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, vele svonca a dále sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končinia šo pši starom, žane hačenia, žane vyskače, dobrú jezbu vám.
1: Srbský rozvoz.
3: Simenčine, pana posedmich.

0: Kunz mehr Suralbizach, nowe dworowe wobkot na Frenzlec konjechtec statok uvotorili. Wosebitostka je to preni wobkot serbskich sach, kiž ma kasu k samoposlužovanju, a je tež nedžel uvotorjene. Kak so novostka veľse přiuza? Štú kodži tam nakupovač, a čarla je des a des nimo kompjútorového vosa, tež prava předavaka ľubie vitana, to je se Bettina Wenderotova obladava.
1: Po 8 je ježo čivo živjenje v obkođe propala Frenzlec je kojiže djen vačinene od punđele hač do njeđele a prini se ježo tu čas v caute do miška s činja. Dobro ranje, je to za vas mjestom kruta adresa?
2: Hej, dobro ranje, also ničo renče, tiž može na punđelu rano, ti se jemo u caute ulovač, rune čerstve, skupke cpekarne. Jeli je njemo ništo nuzne treba, što žen doma nima, a neha neke rune, na nevom kako kilometru ječ, pomože si to jo skupujemo otezat.
1: A Michaelis Mechelina, tu rano ište spišne v umeče, a spšijotuje za prišodnoch kupcu Knini Mechelina, vyšče tak reckujište djen nekotre hodine tu, Bylniš popravom, šo od samo funguje, ale vesela so ľudžo, zo maja tu a nekajko partnerajnu předava, ako kotrašku spuma.
3: Haj, one so rade, to přivzaja, starši ľudžo, kotiš ze skasu, samostatni kasu, nemôža vopkadžeč, so ja rade, a pšindu v tom času, když ja tu sem.
1: Vosom nežli 2 mesece, vopkadž budeče tež rune, pola starších ľudži je nevúviče, zo si pon tež stajne a bude nešto sami zváža?
3: Hej, nikto škúli, hej, ale nikto škúli, jo, vieso, že ja tu sem.
1: Voko poskytka, ja vidžu, je ište jeden myš neplotuje, a potom tu koki sú rune vúbrane po koncu týdenia, kak to netko beží, kde potom takrát stane čerstvé tvory zas přijedu.
3: Tak, kajž mu skazamo, když sú korbiky prozne, když produkty tu jac nesú, a to mu zazvonimo, a potom on je přivezu.
1: Ušte šedne tu, kak so cokone tutun vopkot přivza?
3: Na mojem mienenju so dere přivza. Starši ľudje z Bradek tu přišli, po cautki neke, kde sú pekare začine byli, a tež po cautu, abo kdež kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo poslední prúznický týdžen a tež modžina si tu svoju snedan votoza. Hej, ulce, dobro ranie, šo uštišo tu v obkodze?
4: Hej.
1: Što si bo takhle ju najračo kupiče?
4: Špeči.
1: Hej, to ty der upada, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Hej, ale te jenčke jo za dozen majs falve.
1: Za uđena? Ja to imamo frenzle, co mi imamo prajič. Ujedeće neke uđič?
4: A my jedziemy nieke gledem do koneca, po niedziemy tam budzić.
1: A za to, że si u poranu z niedędzieńca ją kupili. Niech dere kusa ja te rybiczki, aż rane prozine. Hajtiś pola wasyle dere upada. Što da, że si wydzieńca nakupiła?
5: Jen klip, dokoś nasz pekor, niech zaczynił, ha. Niech musi tak rec po Frenzlec. Czarstwy klip możemy holować. U rady moju kodzimy, na przykład imo na in lód z naszymi dziećmi. Ha, ja mam te začuće, zo jara dere to przyzaj, to tež od dovolových ľudí, to je rade nakupvačinu, a tež domorodni.
1: Hej, s vikým nakvadným autom je runie Jan Ryčo tu při droze parkoval. Dobrá skladnosť, je svoju snedajmo to zad?
6: Hej, jara, no, blízko hakec.
1: Što ešte takhle deň sa si do kobika spakoval?
6: Što ešte také šitný deň za snedajmo, šipovnú, také caute, tomáte, tvaro, škubasu. Také môže tu přichod buď, čo bude vesobo, hej, zo tých regionálnych, v krutkých pučách, tí nešto možno, jo, a so to také ponte je na možnosť, že sa to přesadí.
1: To dajče si svojdeč?
0: Hač spešnje po snedajn, po malve darik, abo čerstvý tvarošk, za mnohých je Frenzlec obkot ižo po 2 mesecomaj v obľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vúčarjam, majs konzervy raz nešto sortimenče pobrahuje, sú Frenzlece stajne za pokiu čakuni. Apropo pokive, to mám tiež nedom, potom za Jezuzane Klimšes, to spievava za vás. Jednače po naposledmich je.

električne gitare, to sú, co tu tutaj robíš aj a za elektriske gitare trebeš vezo milinu. Milinové kábel vokovo filmového roa planovač. Klinči najprv raz kietro absurdne, ale ve valiziske je so to stavo a to dla Dobija z Harry Potter filmu. Na příbriohu Freshwater West leží tutun roa ze filma Heiligtümer des Todes Prinigel. Jesu Emt Dobija, što ješ bietu ta šarmantna domjaca Sonina od Harry Pottera, porebali. Tam mieše potom nové milinové kábel, mies ulky britanijske a irske biežeč. Projektové návoda pak nitko pred nekotrými dniemi v intervjue potom povedaše, so protestovaše po rozpravie BBC o tutem projekče, tu išto feno, haj sta telefonátov projektové tým dosta, doniš planuario na to opravdže čaru zmienichu. Kábel som jeste mi žo užíva, Dobijové ro vosta nedotknené. Tak som môža fenojo Harry Pottera a predovšem Dobija tam dále putnikovač.

Hej, drude je případ živenju vjezo poriadku, ale drude treba štež plan. A planovana je napríklad samska hudba samskim rozvosu. A plan za cíču hodinu dženca upada takhle mjočin veclich z tej plánia. Spodin jeho Anna Bickingec. A cíča tutej liščinie je Veronika Zarodníková. Tu smoj, ty a ja. Najprv pak slyšíme poľskú hudbu. Janusz Banaševič nám zaspieva 6 menšinov po 7. Dobré ranie, prejem vám Serbský rozhlas z Budešina.

0: že sač menšino. Posled mich je, netko je tu zase orajnči redaktor Milan Grojlich, přimný v studiu a vunje raz trošku po novinách listoval.
1: Voči, co dženca rano reči. A što čítame v novinách?
2: Pasažírska loď, ešte nemohol dokýž to tak rene, je zelost na Berovodském jezoru, ta nemôže šen idžilu ječ, džil čeriaco mechanizma by nakúri. Kaž sakske noviny písaja, sú vop hospodário vokovo Patrika Šmita šo vutvarili a s tým do Rotterdama jeli, tam je zotové mašine. V nižozemskej súso chytro dživali, zo je Šmit v osobince s džilimi přijev a mieše samo jako motiváciu za spiešne zvuporedženie kaščík piva sobu. Z Rotterdama ješe potom dále do Lübecka, ješe špeciálna poređan, jaký štrbí čirenie za sopravie nastajíč. A to traje, najskere aklivot 21. augusta vôč potom za sopoječe. A lozeca Runšau je pobyva konstiženia na liečnym svedženiu skvadnostne 100. ročnice založenia jacvokec v obchoda za národnú trastu ve Vojarecach. Švalčania je zdobom sidvo tovarstva za regionálnu kultúru srednje v Užice, kiž so tam vo vústajencu národných drastov a kabinet za modročišč stará.
0: Hesno, no je dobel tun Patrik Šmit, dvajkaščíkaj sobu zač, pombu to sa na Lübecku spiešný šošvo a nebáč, že je na 20. augusta trava. No a je v jednač menšinu posedmých je. Nytko slyšíme Lily and Madeleine.

Hajnice než Roženče, ja sa čera večer športovalo, tež v Birminghamie, hač do noce, dobrý štát za nemské mústvo tobie, pri európskych mistrovstvách lohkoatletiky, na prvním ubežovanským dňu čera sa dašte direktne dve medaily. Florian Brem biežeše přes 5000 metrov neočakovano k slibru, jenož Jakob Ingebrigtsen bie spiešnejší a kulostokaka Jemis Mabry docpie s 19 metrami posta bronzovú medaliu. Gina Lückenkämper a Rebecca Hase porno tomu přes 100 metrov po finálu vonzlečešte, ale Lückenkämper bie přiušim spokojom, šako bie zrany nadla lica tak a tak češkej situácii. No aj a Jensa, že vizo direktne dále, vo sebe napjate z Nemského vida, budže mietaniu Hamora, Sören Klose a svetové vicemištor Merlin Hummel stej taj vod Jessac Boasmich, tak z najmenšia pláne stej v finálu a matej tam šance na medaliu.

Не до мне, джесач, по на поосми, ту иш, по на лэм раз, что дженца календр есты. Кемшо роженче стея, ту дженца календр е, шице вучарьо, куварьо, кайштиш, недыши, а пшичани педагогойо су препрошени, дженца вечер шестчих, на божем шу дорожанта, пшизамкне со розмова на зароже. Što sa za archeologiju zajmuje, može dženca večer o kamienčanskim elementariju, tamnišim zapadno-užijskim muzeju to je, nimo poladač, gdyż ponže od večer sedmich vo studniu Gestevec. A archeologa iz krajno zariada za archeologiju tam tež ujasnitaj, što namakanka po času přednedže si a potesac letami přeradža. Jutze môžete šujských nováčkov za šujské leto 2027-2028 na Sarpskej základnej šuli Michal Honik ve Vorklecach Přizevič. Starší môža od napoživečích hač do dvemaj do sekretariáta poladač a nezabúčte, jeli chcete svoje dečo tam Přizevič kopiu narodženského písma. On je takáž dopokaz ščepenia na vosepicu, nemste mazanšocimpfung a prostvu od obiju staršiju podpisanu. Tu namakače tiež na internetnej stronie šule. Dalša možnosť, čieli sa vám juci šicami nehoďi, vopste potom štvrtk za týdžen. Juce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali, nemsce Novej Cele, doplňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šku, sámske reči, nakoľkož sú viezo tiež šice další přeprošení. A kino pod hovým nebjom sme juce večer zase o Čornom Komcu, večer dživečich, pokazajú tam Steckelfisch fiasko, to je nové Eberhofer krimi, kýšte šakle do kina přinže. A štvrtk samsnem času, po taký večer dživečich, pokazá so film, kýš bie před krotkým kine, Vouči krimi Glenkill. Hoj, snáno bie při pokývach niečo za vás podľa, abo snáno je tole tiež niečo za vás, Vetonik.

0: svoje mam.
1: Dennis Wenzel je tu doma a my tež tu Horní Łužice a čera miachme v dželu Horní Łužice najvyšší skočenk stracha lesnych vojňov. Sakske lesnictvo to šedne znova postaja, nimo toho prognoze za přichodne dne, kak dženca upada Milano.
2: A za dženca fači v severnej a južnej Horní Łužice cečí skočenk stracha lesnych vojňov, za srečne džel severne Budišina a Nišťansku holu skočenk 4 od 5. Tute zniženje pono čerošemu dre zaleži tež mestrujim na dženstnišich nižich temperaturach. Za vobličenje skočenko nelada tež šak DVD a sakske lesnictvo jenož na suchotu, ale tež na faktorisch kajš temperaturu, viercik, vožnotu zemje a povietra. Jutze a přichodne dne budže po prognozach červene pasmo skočenka 4 za soveče od a 4 do severa hačk praniborske ranice.
1: A od čtvrtého skočenka moža zahriade potom džele lesa zaurieč, to pak se jenoš zriedka stava. Zásadne pak pači, keď bo lesu žaden mojenčinič abo grilovač, nic autom po lesu jezdžič a na kromie lesa jenoš na vupokazanych parkovaniščach parkovač. Utorne džak za informácie, Jano.

Dženca, vosveči Hinz Rielka v Vorklecach svoje sedomdžesa činy. Sčerovace z Božo přeče je k nám za národinaria dojšlo. Ja cituju. Přejeme tebi viele z Boža, Bože žonovanie a vo sebe krutú strovotu. Nech slunčko tež novým živenským liče stajne za tebie svieči a nech so šitke tvoje vulke a malke přeča spienia. Ďakujeme so či za ušu ľúbosť a podpiehu. Přejeme či dále viele viesela pri kolesovaniu po Serbske Bužice a pri tvojich tvarských projektach. Ľúbie strovia manželská Hilža, Izabel s Dominikom, Melanie s Hannesom, Marcel a tvojeci ľubušky Lara, Jaron a Katka. To po takým zbožo přeče Hinz Rielce k svojim džensnejším sedomdžesačiniam.

0: je na podževečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Milan Grojlich.
2: Na letanišču Kamjencu je předovzače JMB Aircraft zajšve konc tydženja nové hangar a birovové tvárenje otevrivo. Letadlová hala je po informáciách firmy 700 kvadratných metrov vulka. V podlanským birovovom tvárenju je tež letanská šula zamestnená. JMB Aircraft je belgijský zotovér ultralohkých letadlov, kýž tvária ve Českej. Kamjenc je jeničke rozšerenské miestno po Cevinímskej. Do nového hangara je předovzače do dobre 2 milióna euro investovalo, di mali poeca búvod Sakský je spiechovaná. Sič sa srbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na brošúrce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so zvobleka v dvema variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s piezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Zonia Reorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to mestem druhá tajka brošúrka. Prenia bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalšie příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Za areál niedyšeje najstaršieje šklenčarnie miesta je bieva voda netko vúpisava v odkryvanské dževa. Kaž miešťanský zariac dželi plánuja mes druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedyšich tvárenio sú tam hižo zvotorali. Šklenčarnia Gelsdorf hütte je v 1872 nastava, jace hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnie zmiene. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pieše miestna. Ciom celkám dobiachu odprajíč, dokiež by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 by dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kober s Džoku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vúky natvarili. Přichodnú punželu je finále letuše je být štúre. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vede svonca, dženca a dále sucho, ale hižo nic tak hodco 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenie predsa ešte šo svobodné žené hačenia, jeničky, vyskačky, šmou za vás relevantný byč, stej na autodroze 4, Frankfurt, respektíve Frankobrod nad Moranom, smier Drježdžany, při odpočce Drježdžany, staré miesto, oni spiešnosť Čmieria Kašprajne. Hovak, ničo ďalšie, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Hab to posledných menšinov dženci šo vúsevania, na tom 4 menšiny, pana podživečich.

0: Pubot, kolato bier a jeli trebače v nikotre poki v za dženca přichodne dne. Tu je za vas mam.
1: Lečo v radiju, to je serbski rozvoz.
0: Aj, to je za te štrihi, v opačni knefel to bier voreče. Sprena su všice učarjo, kubvarjo, kaj štiš. Njedeši a přichodni pedagogojo dženca večer šestčich na Božom šu dorožanta prošeni, přizamknje so rozmova na zarodže. Šice, koci su na archeologii zajmovani, moža dženca večer kamienskim elementariu, tam zapadno-užijskim muzeju, nimo poladač, tež ponže od večer sedmich vo studniu Gestevic. Archeologaj tam na miestne budú skrajno zariada za archeologiu a vujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred snedže 3500 letami preráča. Šulskich nováčku za šulské leto 2027-2028 na Serbskej základnej šuli Michal Hornik ve Vorklecach Přizevič, moža starší júce od rána na podževečich do dviemaj sekretariáče, za to treba če kopiju narodženského písma, dopokaz ščepienia na vosvipicu, nemsce mazonšutzimpfung a prostu, kotraž je od obiju staršiu podpísaná. Dalša možnosť, čeli so vám termín júce nehodží, vopste potom štvortk za týdžen. Júce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali, nemsce Novej Cele, do podňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na ktorú sú viezatež všetci ďalší preprošení. A júce večer so mesač k parciálne pred zvonco sunie do DZA s partnerami svieči, Juno Bielej Vodže, tam zmeja od poponia štyrioch, při vieži, při Češkej horie svojbne svedžen, a tež při krabatovom mnie Čornom Komcu, do runia od štyrioch, očakuje vás tam svojbne program kovo-vokovo astronomie a vopkečbovania svonca.

0: Важное слово.
1: Маджинца Энрико Ханке Зваува.
2: Что то докладне река Христос есть чеховач? Можешь прайч, со это вяце хач вонку на вец, то я засадна змина свойского живеня. Что ж це Христос есть чеховач, треба довіру до его скуткування. До того, со вон нас по правому пучу пшеводжує, а пшитим пома ему подобне состач. Tež do sveta siatech poladame, namakame žonu z 12. listotka, kotra šmieješe tajku doveru, siata Clarissa, na kotruž cirke dženca spomina. Voplivovana vod predovanju siateho Franciskusa, je so takto Kristusa zalupovala, so je so bohateho živenja zdala, dokeše pytnila, so je Kristus viace hudne hačo druhe. So starého živenja zdač neby naškodu, ale dobytk. Je svobodu namakala, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dovera pokaza so při nadpadže na klošto, v kotrym špödleše. Z monstrancu v rukach, v kotrež je virnu přítomnosť Kristusa česčovala, přinžeše nadpadnikam napšečo. Nic z čvověskeje moce, ale dokeše vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenje, kotrež siata Clarissa nam dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič, na koho chcú sáčiť, što už Kristus je doveria, nezubí ničo vážneho. Dobu, že převodníka, ktorý ešte ženie samoho nevostají.
1: To praj Enrico Hanke z Váhova dženským nabožným svoje, nadavku a zamovitosť či bačonské vosady. A s tým je 4 menšiny do 9.

0: wieszczo lube žiši, přiduce žen som była zasi při gaše, ach, to jo tam zasi była? Kvakula, vena jo ze svinskom pejedała a při sebe tak rednie spívała. Na přísko jo ulizła z gata dalšna žaba. Ja som se usednula na kamin a vížela, až jo ta druga žabka jaden mužik. Ven jo se frišnego povieča nasriebal a pötom s dvimokým gvosom gronil.
1: Kvak, kvak, kvak, me se groni vedulak. Ako vižim, nejsom li to za žožen ten predne. Škeda, vace som ja přecej, akol predne ve nališu ze svete ulis.
2: Ale leto sa som ja predna bila ja. Kvakula, kvak, což mi znaš pomagaš tamne žabky vubužiš, kvak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopíš, kvak.
0: A veni ste kšasne zaspívali.
3: Kvak, kvak, staň čo, bračiki.
1: Hi.
3: Uliš čo, gazbožicky. Kvak, kvak, svišo, sačicky. Hridne zase jo na zemi.
1: Hi.
0: Dvojko stej tak spívali, a lube žiši, na drugem dňu jo kvakula vetno vodky na kamienu sejžela, a ja som svišala ju ze svinskom pejedaš.
2: Hej, lube svinsko, kvak se cora viacor na moj spiju svuchalo a s vodulaka vižela, kvak, kvak?
4: No, se vie až som, jedna žabka riednejša ak ta druga. Ach, a vy, kvakula a vodulak, ste taky riedne perik.
2: Jo, kvak, vodulak se mě vjelgin spodoba.
1: Kvak!
2: Ven ma taky pšau je muskece gvoz, a jo mě pomagao dalšne žabky vubužiš. Kvak!
0: Na češem dňu su připlivali či, stry, píš, šest ochceva gromada žabu. Narski jo svinsko na kuštu z nich kukalo. A ako jo se vino za brjazami schovalo, jo se zachopil prídne žabjece koncert. Jo lube žiši, stogo dňa svišim kužde jacor z gata kvakotanje žabu. A gaš vi teke kradu derje svuchašo, svišešo teke v rídne spiju žabu.
3: Kvak, kvak, šest me ulezli.

0: což už je togo još gyda, ve sreži stoj to pširovnovanje pytzajčneje a pytzviacioneje nímskeje. Perspektiva, až pytzajčno-nímske maju wiele zgromadnych nazgenieniu z ľužimi v drugich postsocialistických krajach, filujo u. Na nemeni za Gdlemku je to pak kradu vážne.
1: Ten pytzajčny blok sam je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viece v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
0: Do Düsseldorfa a dalšných miestov v Pytviacoje je pak veľa mladých ľuží šlo p pštajrošeniu. To je sú ustatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gretlemkua.
1: P pštajrotu je přišel veľký exodus, myslím sa, až za Serbou, to je bylo fatálne.
0: To je lepta téma v tých nových kniglach.
2: Stefanie Krautzholz, jo, schätzt da noe Knigwe, die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Oder warzes, de Olaf Jakobs as Weskowa Sauerspaser Obschewanje SED-Diktature. Uschließ so Knigwe we Mitteldeutscher Verlag, wenn die Pfasche Stiri Advajas cha Euro. Dostasch so Schuji, Josch Knigwe Pschedawaju, ave Internesche.

0: RBB. Srpski program.
1: Srpski program.
0: Sluhograde.
1: Sluhograde.
2: V dovolovem casu máme cestče, gožbo, sebe knigve přijmnuš. Ach, tož njama rád vecnu literaturu, ak te knigve kenš sme rona přepovedali, ten zjoses náš krimi. Krimi a thriller stej nejoblubovanejšie literárne žanra v Nemske a nekak povojca Nímco má rád krimie. Ale my ninto nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Wo cožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof Sležioty na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožbozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne serský krejs.

0: Lubuško, poglednoš raslecu šitne rolove do ojce. Při takém vychore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, net getujom. Kak tujko ještě trajo z Jezu?
0: Nekak 5 minutov v groniu. Tvaroš na lazani gajo už obči sam rozbiežal.
1: No, der je.
2: Pět viacov plakjoki dácojc. Neskoki dáce stoj v kuchni a přigotujo viaceriu. Jogo žona jo rovno hysči v dobrých špě za blídom sejžova a serske klauzury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatná 6-letná žouka Patricia grajkocovi svoje špě s Playmobilveckami. A štejto byš jeje sledny viaco, na kterém skromatně se svojima starješima viacejaš mežo, neomögva ta mauka hysči vežeš, hysči nic.
0: Přinásuš Patriciu net k blídoju.
1: Jo getujom.
2: Nekotare minuty pozdžej seži ta mała familia za kuchniskim blidom, na kterém se pari lasagna.
0: No, kak ugeda to, co šo papa navarju?
3: Njam, njam, krádu deje. Je som cevo veliku perciju se vele tvaraškom a jušku.
1: Kak se groni?
3: Ja byk šewa.
0: No, pen, podaj mi raz svej talar. A kak je był twój dzień?
1: Klauzury som zase lepta doceniła, ale ta wiecka, ketaruż som gano najszła, mnie więcej nie puścijo.
0: Ach, Jadwiga, toga su budne myslicki. Wyśled ketaraż se niesu zjawili szulskiej kronyce dolnosaskiego gimnazja, a w toż tych 5 latach już se nieco czasnego stało. Nieco, coś jo k tomu wiadło, aż we tego casa plasebu nic więcej tak nieo, ako jo raz było. Toga sama nie wieríš. A mimo tego, co jo se popšam dejavo, tegdy tak monstróznego staš?
1: No, petakem oficiálne gase tvarži, až su založili serskú ušu šulu, žincajšne dolnoserský gymnázium v Leše, živeš našo 102 a 50. Ale kak jo mežno, až som vogano s nikým pejedala, ako jo dostal sveje abitúrne opismo už 5 do toho?
0: To však bužo jadnore, abitúrne opismo nekaké je ušej šule. Ale žiadne je serské.
3: Papa, ja som ešte limonádu.
1: Ty by kšiela ešte limonádu. Ale bežko musím si obtúžiš, mej ľubý mieto. K prednemu jo to bolo dvejorecné písmo, a k drugému jo tam stojalo serská uša šula a mimo toho jo bolo datirované na leto živeš našo 107 a stržašča, ako som už ogroniła.
0: A cokodla nejsi sepen, to je ve sobě obšášalo. To by věle ľahšie bylo, ako ho nekaké teorie zapší se gáňa konstruírovaš.
1: No to som popšalem kšiela, ale nejsom toho muža telefonicky dojšpila. A připedla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A až to berko doješ, nejsom až to nienta šafnula. Meje ukniky se tak a tak južo obšeškujú, až mu se tak dvojko na sveje klauzure cakáš.
2: Miastym, až se Jadwiga a Meto hyšči vážitej, stávajú se v 20 kilometru stalonoch Börkovach čašne vece. Čo maskirované lúže se zadobývajú do vetlažaného doma jednogo starého muža. Korpulentne bevovosate obsežar toho doma jo se spodobne cuniu v sedle blízko kamienu. Nablíže lážete tuta s mavotucnými čipsami a Cola Light. Teke v Börkovach jo nevietro a južo ceve viaco gavruze do okno biju. Ako sú se maskirované muže zadobili do doma, jo ten staré barcao.
4: Kake svinske viedro!
2: Hyšči nejo umarkoval, až jo se nichten zadobil. A dokolaž ven špatne svyše, zacujo a klenetso vet okledarjo, ako jomu jaden z tých mužov šrubovak do ruky štapjo.

0: 5. august, živiš nas často sedem a styržasča. Lube dňovnik, musim njast šeške brémje. Čo luže su južo umreli, toko čašnigo nerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna njegluka bila. Moj bog, to me kenčo stojn jamogu cytaš, tinta jo krádu zblednova.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konia pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umysliu, s kterým nas unužujo. Ven ustaja falšne abiturne opisma. S tým, co nám drogu ku nagwej karierie ako literatúrne abo kultúrne vidobnostniki urónaš. Jadnučke umienienie jo, až obstaráme za njogo, nevezjau jo neserské manuskrypty Mata Kosika. Gelčík jo zažrane do tvorbu Kosika a ven dokradne vir, až dajo teke nikotáre pekvade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zniasč, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, ze šiknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nestoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vám dalej pomagaš.

Ja, to je bolo našo krimiove svucho graše za vaše lešojske rozviase linie velike zacuša. Autor je bol Tobias Geis, režiu Stemiewi Anholz-Scholz a Martina Golla-Scholz a povedavé ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbeutz, Anholz-Scholz, Jan Mieszkank a Martina Golla-Scholz. Chtoš, co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svyšaš, přidúce pietk, 21. augusta, zega 7. viaco, cita chošebúska autorka Franziska Steinhauer v Boršajnskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gibt vaše 7 €.

Pěš a šest žazete vrošenica tvarenja Barlínske múrie. Jo, téma našeje muziky tužinja. Žinca se spivom z negajšneje ČSSR. Tam se vie, nie obspivaju našu múriu, ale žovote vojaki, ak su musali granice sčítaš. Spiv, ak su mě šignuli k vojakam, sluša k nevece znatym a oblubovanym kompozíciám českého pesňarja Jaromír Nohavica. To je humoristická folkballada, ho se tematizirujo štrapáce vojakovania a vrteženie vrt domunie. Máme ho live nagravanie a slyšeme na reakciách publikuma, kak sú se přísluchárie na svojské samsne nazgonjenia dopomnili. Na voc čigane vose, tvardú disciplínu a na to, kak neodalo žednú možnosť privátne pomiere zežažaš.

0: Ja, wegen waschen. Napríklad ja cujom sa doma WC v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a dalšných miestov v Pitviacoje jo pak veľa mladých ľuží šlo p pštajrošeniu. To je sú ústatkovalo na ľužicu na vysebný pát mini Gretlemkua.
0: P pštajrotu jo přišel veliký exodus, myslím sa, až za Serbou. To jo bylo fatálne.
1: To jo liebta Thema v tých nôch kniglach.
2: Stefanie Krautzholz, jo pšetsta jiwa nowe knigwe Die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Uda warzes, de Olaf Jakobs as Weskova zawoschba za obschivanje SED-Diktature. Uischlich su knigwe we Mitteldeutscher Verlag, wenn die Pfasche Styri Advajas cha Euro. Dostasch su Schuji, Josch knigwe pschedawaju, awe internesche.

0: RTV. Царский програм.
1: Царский програм.
0: Слухограче.
1: Слухограче.
2: V dovolovem casu máme cestči, gožbu, sebe knigve přijmnuš, ach tož njama rád vecnu literaturu, ak te knigve kenš sme rona přepovedali, ten zios es náš krimi. Krimi a thriller stej neoblubovanejši literárny žanra v Nímske a nekak povojca Nímco má rád krimie. Ale my nint on nepředstajome vám dalšne knigve, ale grajome z našego archiva krimiove svuchograše. Wo cožo? Ve Borkovach se stávajú živne a brutálne mordarstva. Studenta zorabistiky Karolín a Kristof sležiote na sliedach abiturienta serskeje ušeje šule v Rožebozu. Šukno pokažo na intelektuálnego doktora Kirky Dácego a na potajemne serský krejs.

0: Duško, poglednoš raslecu šitne roluje do ojce. Při takém vychore nám hovac ještě okno rozpraskňo.
1: Jo, netgetujom. Kak tujko ještě trajo z Jezu?
0: Nekak, 5 minutů by gronil. Tvaroš na lazání ga jo už obči sam rozběžal.
1: No der je.
2: Pět věco plakjoky dácojc. Kneskoky dáce stojí v kuchni a přigotujo věceriu. Jogo žona jo rovno ještě v dobrých špě za blídom sejžova, a serske klauzury svojich uknikov přegledovala. Jeju skromatna 6-letna žoka Patricia Grajkocovi svoje špie z Playmobil-veckami. A štejto byš jeje zletne viaco, na kterém skromatne se svojima starješima viacejaš mežo, neomögva

0: 5. august, živiš nas čo 107 a stržasča. Lube dňovnik, musím njast šeške brémje. Čo lúže sú južo umreli, toko čašnigo nerozumadla. A ja som se veste, až to neja žedna negluka bila. Moj bok, to mi kenčo stoj njamogu cytaš, tinto jo krádu zblednula.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Hubertus Gelčík.
0: Hubertus Gelčík joga byl nán Jochena Gelčíka, toga usokiego konia pla domovine.
1: Hubertus Gelčík jo se krádu perfidne system umysliu, s ktorým nás unužujo. Ven ustaja falšne abiturne opisma. S tým, co nám drogu ku nagvi kariérie ako literatúrne abo kultúrne vidobnostniki urónaš. Jadnučke umienienie jo, až obstaráme za njogo, nevezjau jo neserské manuskripty Mata Kosika. Gelčík jo zažrane do tvorbu Kosika a ven dokradne vir, až dajo teke nikotare pekvade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu nižo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku znjasč, tvorbe Kosika s drugimi žiliš musaš, ze šuknimi banauzami a neznajarjami.
0: Živne, abo?
1: Vici tam nie stoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu ja vám dalej pomagaš.

0: Buroka a Caroline stay se tak sanuri vej do cytania dňuniko, až nie ste za upytnú vej, ako jo mi to kroky dáce na chleu ules. V svojej pšavej rúce žáže brojn se scynionym pedúšakom.
1: Ha! Kto ga vist čo?
2: Ja som mi to kroky dáce, žavujúci údojc. Som rovno za upytnú, až sú meju žensku na nejprutálnejšiu vášnu zamordovať.
1: Vy, mordár! Vy s čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nejsem ju zamordoval, a také nic bicharia. Za to nerešné živo sú druhé príslušné. Jo, na vašom přijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo jadnore přeliš veľa biežil. Je tam betajemný kseský kraj súsliežil. Tovaristvo s intelektuálnymi, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gedaňkujete, jo směšné. Ale také to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal, to je žalostné. Nežo nám vo kesika, že ho šikne veľké selské spisovašele, Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak ďalej. Náš kraj se zmakuje raz ob měsíc ve vilí kněza doktora Tíske. To jo, kaž nevěste, v Berkovách na Berkajnové droze, jaden na dvážašča.
3: Tož ten kněz doktor Tíske? Ten vodpasvajnc v krajném sémě?
2: Jo, rovno ten. A což jo věžeš, co my v našom krajzu těch uzvelených tak ceníme? Pežíváme selskou kulturu. Dokuláš, vena jo velkým bogata a plná drogostkou. Až myslíš, až dostaneš na univerzitě přehled o literatúre selského ľuda, pence ho peško krádu, milíš.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť. Je peživaš o janom malému elitárnemu krizoju dane.
1: Ale co godla vytonama šeknú ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glupe.
1: To nemžem veš.
2: Beško, namagúvajú příživinu ve stajíš. Vy ste, jo, južo viele ľudí opýtalo o slieze petajemnosti našok malého krejza příš. A šikne, sú museli za to zapašíš.
1: Také
2: našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo, do ktorých sú rozpšavili casníku.
1: A Bicha?
2: Bicha... Ten jo kšel se z tej aféry ušeknuš. Joga se žicu mierne živiny na svej živnosti. Svěř jsme jogo přes te celé leta obgledovali, ale rovno ga šluže do svých let přijdu kše svoje petajmnosti vedbyš, a to, že jo bylo příliš čašné. A pen jeho ujišti byl ten věgický dobrý manuskript Míny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jomu nechte něco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmininy. No jo, a gaž jsme se kšeli pe ten manuskript dojš, suga museli byš naše muske pičku věci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na směš zežar, joma.
1: Nie,
4: nie, o mej bok! To nie, že byš...
1: Nie,
4: nie.
0: A zimno se smíkotajúce zabijo buroku se zčeliným do kvůvy. A teke na Karolín ven Mary, zčelio a trefio. Spokojom švýcajúce opustio mi to kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolín pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zraniona. Ze zecinkom vejojúca se vladco kjabriu ze chleva dovoj. Česúce hopitajo vena po jabriu dovoj zlišč. Naslednema metroma se vena grimnio. Tam vestanjo lažece a se veci negibjo. Pechuli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vodce se stergujo tej. Metová brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švej beže, ale hysčio přivedomňu. Karolín se pödlan jogo kýdňo. Chamně v nachachoco.
3: Christoph?
5: Karolin, ja.
3: Nie. Nic nie grün. Naskost. Sekše tost za sensaciu. To jo schückno znitzovo. Smekševej. Nico mysteriosnigo. Nico spektakularnigo namakasch. A co godla? Sme najušedne žen za vrstudne mewe. A sme jen zajšpivej. A přitom, jo bylo šukno tak redne.
5: Žedne nesom smil se obžiliš. Na ty grintve za zgubionimi serbskimi manuskriptami. A předovšem nesom smilši hobe odgáš. Ale som byl do toho tak zažrane.
3: Ja si lubujem, Christoph.
5: Ja si lubujem, Karolina.

Ja, to je bilo našo krimijove svucho graše za vaše lešojske rozvijase linje. Velike zacuša. Autor je bil Tobias Geis, režiju ste imeli Anne Holzscholz a Martina Gollerscholz a povedali ste Tobias Geis, Kamil Stumpf, Jana Winkleroitz, Lisa Marie Erbolz, Anne Holzscholz, Jan Mieszkank a Martina Gollerscholz. Chtoš, co dalšne zapšimujúce a šamne ulicovania z Bortu svišaš, přidúce pietk, 21. augusta, zega 7. viaco, cita hoše búska autorka Franziska Steinhauer v Boršajnskej bibliotece Mina Wittkoitz v Börkovach ze svojich novoch knigvach Nevedro nad Bortami, Gewitter über dem Spreewald. Kort gib vaše 7 €.